0: sveta. Dva tedni šule maja šularja hižo za sabo, a netkožno započnu teste pisač, přednošky džažič, abo teme uđivač. A išče vele viace vizo. A potom maš išče za na jeden hobby, a doma dobiš tež išče pomač, a to može vizo bič stres. Zatkula je čera večo ceva vizoč, što načini modestnem poprom stres.
1: Vos sem tako vilke rozhude přes moj přichod, što budu študovat, chceš suhin, abo kacu moje živno, tak prajene ve přišo, že živ byč.
2: Já mám stres, že mě nějaké vážné termíny dožažeč, a potnu, že to se no tak nebyší, kde jsem se to představila.
3: Nímo šule, ve poprom nic to nestresuje.
4: A je mě staj počíš, když maja myste luči očekvano na no samo, když jen stano poprino raza spelnič nemže.
0: To pak jsou zvětša jedno reformy stresa. Jeli pak nemůžeš jace spáč, vůtrova pokota, abo dobíš cůvý čas jenož na problém myslič, může to tež za čivo a dušu napínat se byč. A ja potom so čuješ, tak za nemůžeš ničo viac činič. A kak můžeš, abo što můžeš činič, to je čera študovaná psychologuka Franciska Simankova, modemaj moderátorami rozkvadva. Jeden pokju za šuleriu.
5: Also nicke schätze ich gar Methode, ich muss in Krutkodobne Sasajitio so ein dische Nietzsche, wenn ich napjate Situatio so ein Sputa Rutscher do du anitkopschin, mit dem so ein Severume Wublada, geike Barbe ja wie Jim, geike Strukture ja wie Jim, geike Witze ja wie Jim, sto ja sano Chucham, gaso aber dich gar so nicht der Natschuhe, dass wir auch nicht Ruckach machen. Also der Jawotter soll in zwei Saasnatsche na du anitko rutscher wege, prätsch wird nicht ich Muslo do Psycho da.
0: To je pokiju, kiš hoči so najspešniša přesadič. Včera bieše menujce téma v zatkuli stres a kak hoči so z ním vopkačeč. Študovaná psychologuka Franciska Simankova je moderátor maj o tym rozprawiała.

Z startom do dnia poladnimy wiezo tež do Protyčky a tam sa miestrujem tute termíny zapisane. Studio Liška přinese medie na serbske sy Dženca Dołotrowa. Tam pozastanú mobile studia Lucie od 9 do napo 4 a to při sportnišču. Přeprošení sú mali a tež vulce, dječi, šulerio a tež seniorio. Môžete tam celé nové vice vúspytač, abo tež celé jednorie s vašimi, no hej, problémčkami šedného dňa si tam dojnč so šmorátkom napríklad nimo přinč, jeli mače nekaké prašenia, abo češe s ním. Dženca môža starší svoje šulské nováčky za přichodné šulské leto v šuli Čišinského pančica Kukovie přizivič. Dženca od 7 do 5. Mesačne zromatne spievanie zjazka serbských spievarských dvorstvov v septembre te odmieso Dženca, a to kež všetko večer 6 v korovi rumnosti SLA. Riečnú hodinu za dorosčených rád voriu poskyči Rafaela Vičazova Dženca zaso od napoštyrioch do napopiečich.

Naša prvnja vusovanska hodina sošne zaso k konci kila vúžiče tu ištute ranje za vyšče fit znamaj z Betinu a Zemnu do nového dňa přišvoj.

0: Nábožné slovo.
1: Mađenca Bernadette Schneidritz z Pančic Kukova.
2: Sonne, su nádžia. Su pohonky štrebaš. Zdžela so tež svopravdža. Štú nezna je tutu linku ze znatého serbského spieva. Sonne su báza našich pracovaniov. Su kajš vízia. Do kotri je štelko časa a pracu investujeme. Su sun, ve kotrom šmyslíme, že si sun spielňu. Budu zbožona a moje živenie zmeje zmys. Tak je sun kajš púčni, kotrož če predso bole dopredka viedže, a tak k vojovaniu a pracovaniu. Štopak je, že so sun nespelni. Potom som čas, pienuze a energiu voprovova. Všinžeme na vokomík, že so sun zdá byť nemožné a nedá so s Božím plánom zjednočiť. Doladovame Božímu pláne v zvoprodženiu svojského púča. Do Boha vierič, jemu rozsudu a púč, kajž kapitáne prevostajíč a dovierič je češko. Nic vierič, všetko sám kontrolovač a rozsudžeč je tež češko. Tež, když zdá so Boží plán hinaši byč, staj zamil Boží a sun samsný, vupielnené živenie. Rozsud leží v našimaj rukomaj, mienujúce, hač chceme živý byč, abo přeživíč. Přeju kúždemu z nás vupielnené, zbožené a spokojné živenie.
1: Nábožné svoje kny má dženca na roku a zamovitosť či farské vikárie Bernadette Schneidritz z Pančic Kukova.

Vo čenstnišo hižo nimaja viac rabat na tankovanie pola susodov v Polske. Včera hižte to pačeše tam liter super 1,70 €, potek, ezo přeličene, a liter diesela 1,70 €. Vo čenstnišo byto drbie o takle 14 do 20 centu viac byč pola našich susodov v Polske, pretož vo čenstnišo hižo viac rabat na tankovanie nedáva.

No da mi je čas sač menčino dosit mih. A tuž mam tu za vas neko trep pokivy. Čenca môže starši svoje šulske nováčky za přichodno šulske leto v šuli Čišinského, pančicach Kukovie přizivič, a to od 7. Potekneme za časač menšinu do navičora 5. Zvomatne spievanie z jaska serbských spievalských dovarstvou te od mieso Čenca, a to kaž přeco večer 6. korovie rumnosti SLA. Studio Liška přiniese medie na serbske sy, Čenca pozastanu mobile,

0: Kujš do nedželu kemši a cele prítko máš tam všetko starší, kýž zaušim, štož maja spýtaja perachu, zabierač se bychu hodinu mierne byli. Tak upada serbským katolským svieče husto realita. Topak netreba byť a to išto vrsada chýbaja so v kružkách, so bychu dysadys dječom odpovedovať su božum šu vôdovali. K tomu si ty, ľuba Bettina, poskyt k katolským poselenám makova.
1: Hajcele prawie poskid gnieo nimskim jetzt tak nu, ale sabskim switche tolle ische pomerne projektrika menuze Kirche Kunterbund potekim pisana zurge, gegotrisch prosse wortriat sa djitschi modinu a swibe biskopstwa drejane mischna. Gak moja se djitschi a swibe na kreativne waschne swoju viru wortkrötsch aber boupschitsch, a gak moja zurge snatschtisch du aber tamnu no scheschku deptal so bechutschine menschi zromadnosch doji Vič moli, kak funguje tun koncept, o tom chceža fachuce se zajmovanými ze všich vosadu ričeč a nové ideje taktiež do sabskich vosadu nesť 9. septembra má to byť a to přeprošuje biskopstvo k tomu do Montessoriuje šule tu budešine přizivič moža so še zajímce na strone biskopstva Drežane Mišna.
2: Trude sa ja prašam, kaký zmestu šitko má. Zašto vopruju svoj čas, že je proca vostava. V ruce drži svičku, ona nadžija nech je. A pvomjo vjece raje, svijet voda či v čemnoče. Aj sone bieš u vulke, tola svička ste i tu. A sonach bieš o možne, što pak njetko noc biju.

Seda menšinu, posledných je to oznamenja, za sme tež trochu přes počas našeho džensnišeho vúsovania, ale tež po počasu vezo máme ešte došť a nadošť serbskie hučbe vyše. Miestrujem svišime tute titule. Do Dublina podáme sa s doktorom Tastem. Wo Baikot im Radio spiva Jörg Weißelberg. A do kraja zboža za nás Liza Čornáková s sobou. Tobie po takým medley tých titulov, ktorých nás dženca rana ešte vočakuje a netko slyšíme tiež v oprode. Medley serbských spievov.

0: krótko pobiedli na 8 je 7 hodziny 6 nače. Hej, dwaj tydzień szule mają szulario, miestem hiżo za sobą, nitko zapocznu hiżo testy pisać, przednożki dżerżyć, albo też temy udziwać, a jeszcze wiele wiacy wiedzą. A potem masz sano jeszcze hobby, a doma dobisz potem też jeszcze pomacz pola mamu a papu. Hej, to może drudy być czas. Zatkula je czera cyła tuż wiedzieć, co naczyni młodostnym stres.
1: Wosby takie wielkie rozsudy przez mój przychod, co budu studiować, rdzesz suchin, albo kacu moje żywno, tak fajne we przychodzie żył być.
2: Dám stres, že tu mi nějaké kevážné termíny dožažeč, a potom so to stalo tak nebyš, když jsem se to představila.
3: Nímo šule by popravnit, co nestres ve.
4: A je mě staj počíš, když maja myste luči očakvano na no samo, když jen stano poprino raza spelnič nemže.
0: To pak jsou zvětša jedno reformy stresa. Jeli pak nemůžeš jace spáč, útroba pukota, aby dobíš cíve dženěnož na problém myslič, může to tež za čeho a dušu napínat se byč. Što můžeš činič, je čera študovaná psychologoka Franciska Simankova, modeme moderátorom je rozkvadva. Jeden pokyu za šulerio?
5: Also nicke schteika metoda kisch muje krutkodobne sasajit jo so jen dische nite wenn ihr napjat die situatio so jen sputa rutscho do du anitkopschin mit dem so jen severume wublada geike barbe ja vijim geike strukture ja vijim geike witze ja vijim sto ja sano chucham gaso aber dischka kasa nischto nachuje, što še rune v rukach mam. Ese to dževoto so in svoje zaznače na tu anitko ročo veče, preč vod nekajkih muslo do psihoda.
0: To je pokiju, ki šoči so najspešnišo přesadič. Čera bieše menujce tema zatkuli stres a kak s nim vopkažeč. Rečova je votem z zatkulariemi študovana psychologoka Franciska Simankova.

Na, študamo narodnine meč. Še zatem šišli. Na, da dam vam nitko raz tip. Dopomniče se išče na leto 2001. Haj, tuto šakim novim servam v osebje pomjatku vostavo šakopi tede kroščanski šulski zbježk, ale leto 2001 bieše tež za naš serbski medijove poskyt, kedne cele v osebite serbski televizijny magazin Vulatko je tedy prvý raz so vusebal. Lica svedčí Vulatko svoj 25-letný jubilej rúne nitko v septembrie, ale kak tere da znaječe vy, jako přiladovarjo popravom náš televizijny magazín. Na našej internetovej stronie sme k tomu zestajili quiz. Tam môžete sobu hudač a so vúspytač, če sač prašenio tam sú a mne s najlepšími vulosujeme dobyčerja abo dobyčarku a přeprošame dobyčerja abo dobyčarku z cvi svojbu na vodženie po Drježdžanským MDR-studiu. Od redakcie Sachsenspiegela přes rozvosu poskytky hač k produkcii Vulatka môžete se tam potom šitko s vašimi ľubimi vobladač. Za to dobyče sa jenoš vobčidič na našim Vulatko kvisu. Kaž prajene, tutun kvis je vozivene na našej internetnej stronie. Nikolci sú hižo sobu hudali, respektívne sobu vidželi.

0: На повосних є.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Ve vurjednom posjeđenju Srpske radozakske čera Drežanach predstajihu zastuperio projektovije skupine vuslitki evaluacije riječneho stava šulach s modelom 2+. Zajšvrcioch letach bichu so viace hač 700 šuleriu 8-letnika na všich 7 šulach naprašovali a ich riječne kmanosće přepruhovali. Vuslitki jasne pokazuje, zo nije tukvilna praksa vuučovanja zakske kmana, džičom ze svojbu džiš so sapsce ne riči, hač do 8-letnika dosahat su riječne nivou sposredkovač. Podžel tajki šuleriu Kišmaja Jeničce ve vučbe kontakt ze sapšinu leži mjestom nad 50%, dživeč od džesač z nich nedocpije skođenk B1, to rika kmanosť o znatoch témach všedného dňa sapse komunikovač. Honi v Užicu je novým vukubvanským liče viace hač 700 modostnúch zričenie s remesnickým závodom podpisalo. To zdžili čera Drežanská remesnická komora. Ličby sú pomerne štabilné, zorelským je 9 na čevu čomníkov viace, budeským 1 a cíce či mene hačloni. Byrne švele závodu a firmu si hospodárskeho pôrženia dla nevieste bylo, dále honi v Užicu vukubvuja. Tute vůjče hodnočí komora pozitivně. V osebe požádane bych uhony v Užicu vukubvania na autového mechatronikária, mechanikária za sanitárne přípravy, každýž elektronikária. Při milinárni Hamorie sú včera započeli hubovský skvat za milinu tvarič. Firma, kýž súša k energiovému koncerni Leak, chce on rozromadne ze šínským poskyčerjom na tvarič. Skvat miliny má na niedže 6 hektarů vůlky plnine nastač, či stiachu ještě před letom aj kvůdženské věže bývšie milinárnie. Milinový skvat má 1600 MW hodin skvadovač a kapvania regenerativných energií vůrunač. Po informáciách předovzača hodželi so s tým niedže 600 až 40,000 domiacnosťov na 4 hodiny z milinu zastarač. Na ležonoši milinanie nastava s tým druhý vulký skvat miliny. Mesto Biela Voda chce ešte v septembre nový načisk etatového struktúrneho koncepta s ďalšími lutovanskými napravami obsamknúť. S tým odpoveduje mesto žádaniu Zorelského okresa ako pravnický dolad. Tak je miešťanská rada na svojom zajšom posedeniu obsamknula miest druhým hľadania zelenišu znova riadovač a zaviesť elektronickú miesto papirianie pošty. Tež viacore vústavky, kež psyče vústavky chcieťa přepruhovač reknovišša miešťanostka Katja Dietrich. Zamia je dokody zvyšič a vúdavky redukovač. Tukvilu má Biela Voda minus niedže 4 milióny euro svojej miešťanskej kasy. Zmauvi v osobiti v ústajencu dopomní muzeu a brožnia v Obošojcach pola grotka na spočatky sapského ľudového vúmiostva NDR. V ústajene sú mojby, keramika, linulové rizby a modročiš, mestrujem vod voše Lanzenie. Vúmiuča je lit džesatky stíl sapského vúmiostva sobu postajovala. Otvorená je mala v ústajenca delňo vúžiského sapského muzea hač do sríč oktobra. A to bych upovieště, když namakače tyž na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca prýni povojcu přinese slunco, nekotre močele a vostanie vici kojte. Druhý povojce dňa môžeme tyž ze švielemi ličiť a to šo při 22 a maximálne 24 stopňach.
3: Tožto lust zase na pučach a na drohách v Sakske nic pak našemu koncu. Jeničce vyskačtu máme a tun stejí tu v Budešině v Siemensovi drose, kde šedeče z města von.
1: Serbský rozvoz.

0: Nic mountainbikom, ale peši je netko tešto študija přišva, betina vendero to a pšetojš je nabo dževečih.
1: Serbski rozvoz. Povješče. V studiju Bettina Wenderotova.
2: Dobro ranje. V vurjadnom posjeđenju Serbske rado Zakske čera Drežanach predstajišu zastupirio projektove skupine vusljedki evaluacije rečneho stava šulach s modelom 2+. Zaj švurcioch letach bišu sovjace hač 700 šulerio 8. letnika na všich 7 šulach naprašovali a ich rečne kmanosće přepruovali. Vusljedki jasne pokazuja, zo nije tukvilna praksa vuvučovanja zakski kmana, džičom ze svojbu, džiš so serbscene reči hač do 8. letnika dosahacu rečne nivu sposredkovač. Podziel takich šulerio, kiž maja jeničce ve vúčbe kontakt ze serbšinu, leži mestom nad 2%, 9-10 z nich nedocpie skodženk B1, to rika kmanosť vo znatých témach šedného dňa serbse komunikovač. Honi Vúžice je novým vukubvanským liče viace hač 700 vodostnú zričenie s remesnickým závodom podpisalo. To žili čera Drežanská remesnická komora. Ličby sú pomierne štabilne, zorilským je 19 vúčomníkov viace, budyským v okresu 1,30 minie hač loni. Byrnež veľa závodu a firmu si hospodárskeho pôženia dla nevieste bylo, dále honi Vúžice vukubuje, tuto vúviče hodnočí komora pozitívne. Vo sebe požadane bych u honi Vúžice vukubvania na autového mechatronikária, mechanikária za sanitárne přípravy, kajštež elektronikária. Při milinárni Hamorie sú včera započeli hoborský skvát za milinu tvarič. Firma, kýž súšak energiovému koncerni Leak, chce jún romadže se šínským poskyčerjom na tvarič. Skvát milinu má na niedže 6 hektarov vúľkej pvonine nastač, čiž stiahu ešte pred letom aj kvôdženské veže bývšie milinárnie. Milinový skvát má 1600 MW hodín skvádovač a kapvania regeneratívnych energiov vúrunač. Po informáciách předozača hodili so s tým niedže 640 000 domiacnosťov na 4 hodiny z milinu zastarač. Na ližonosti milinanie nastáva s tým druhý vúľký skvát miliny. Miesto Biela Voda chce ešte v septembre nový načisk etatového struktúrneho koncepta s ďalšími lutovanskými napravami v obzamknúť. S tým odpoveduje miesto žádaniu Zorilského okresa ako pravnický dolad. Tak je Miešťanská rada na svojom zajšom posiedeniu v obzamknúť miest druhým hľadania zelenišu znova riadovač a zaviesť elektronickú miesto papirianie pošty. Tie švercore vústavky, kež psyče vústavky chcieťa přepruhovať, rekne vyša miešťanostka Katja Dietrich. Zamier je dokody zvýšiť a vúdavky redukovať. Tu kvílu má Biela Voda minus niečo 4 milióny euro svojej miešťanskej kase. Z malej osobity vústajencu dopomní muzeu a brožňa v Obošojcach bola krotka na spočatky serbského ľudového umelstva NDR. Vústajene sú mulby, keramika, linolové rizby a modročišť, mestrujím vod voše lanzunie. Vúmilča je ličesatký stíl serbského vúmilstva sobu postajovala. Votorena je mala vústajenca delňo Vúžického serbského muzea hač do sríč oktobra. To bych uvone. Povešte džentnišo rania, kýž namakáče cúvy džin týž na našich internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Vod rania niečko maso, svunco, udrapač, dys a dys tiež mručovka k tomu. Božišo, potom zase nekotre kapky dešša možno dženca, ale dola pomerne mive, reka mes 22 a 24 stopnemi.
0: Vyskač steje přeco ešte tu Budešinje a to na Siemensovej droze, kdež jedeče z mesta von.
1: Serbský rozvoz.
0: Votlade od toho je na pučach a na druhách našim koncu všetko v poriadku. Tu ješ přijúvam všem dobrú jezbu. Do džensnišeho rania.

0: Za wuku 20 za wučomniku započnja so dženca takrec nowy živenski wotrisk za wulki džil z nich, przetož započnu dženca s prinim septembrom svoje wukubvanje. Nowy šulske leto, te pak je so hižo před, no, nešto viac ač dvimaj tydženja maj za hivoj. Šulanske ličby na vyšších šulach, te su s tym tež jasne. Starši a šulerjo su so rozudžili. Při tym přibiera ličba šulerjo v Sakske, kociž so za svobodnu šulu rozudža. Kulšta štvrta vyša šula abo gymnázii v Sakske je však svobodnym nošostvie. Tola kultusový minister Konrad Klemens je připovedžil přirážky za šulerjo na svobodných šulach skročič. Kak zcyva na nich vupada. Lydia Mačiova je si situáciu na evangelskej Paulusovej šuli Raketsach vobladala a tam je ju farar Robert Malink pokudbach viet.
1: My nemáme šan plánovanie vupad, my máme strakujšte předmet, máme vúčere a podľa nás jara mávo vupad.
2: Tak rysuje farar Robert Malink situáciu na svobodnej Paulusovej šuli v Raketsach. Na 150 šulerjov maja 15 vúčerjov. Na wuotowanie szule je hordy. Pokaza modernu szulsku kuchnu, zamkaniu a blidaniu. Dotaj miachu za piatelitnik wiele wiac przyzywieniu hacz miestnu. Lica by to prini krocz hinak.
1: Cele brawe, to są mienie wotwali, wede bosinie litas mamy tak nikak skoche sturzci boszadaniu mili za te nowe piate radone. Lica są jenoż dwie. Čeči byli, kýši menysme umeli záč.
2: Ze 27 šulariemi riadu na 5. letníka Bona.
1: Vysete demografické zmíne, když jenom 15 čeči vejne rádu nesú, ten den vúča dohod, a dobu prítku stáč, a my dobu ne vúča dež zapfačič. No. Ale byne se dosť, máme sa kúšte čičo, a v tým je za nás tež vážne, co my byli čeči vejne rádu nemáme.
2: Tuta přirážka za kůže džičo má so po plánach kultusu ministra Konrada Klemensa skročič, zo by so džira v etáče pominčiva. Vodladajo od roženja kultusa je Paulusova šula, šulaský penis 15 let po založenju, prini raz vyšič dobjava. Za džičo na šuli pača starší mesačne 660 euro. Što vabí na svobodnu šulu?
1: Schromadnošť. To je v našej šule opravče vášne, podľa nás všetko hromadče snitaja v aule, podľa nás všetko hromadče v opetio, kúšte vúčo, kúšte šulo, tiež dare snáje. My máme jen jaha dobré kolegy, kýž jaha dare hromadče čerši.
2: Tež na svobodní šuli v Voslinku nemajú čerže s vúpadom hodžin abo pobrachovacimi vúčeriemi. Šulský penis sú na 100 euro v obmysac zvyšili, tak jednačel Henry Nitsche. Lica maja ve Voslinku 2,5 riaduni a prvný raz kurs v serbštine s 2 hodinami v obtyčen. Na prašenie hat s tým serbským vyšším šulám mačovno-ryčných šulariu vozme vodmoju Nitscha zošak s vulkými vabenskými plakátami před Ralbičanskej šulu nestej. Zaso ročo do Rakec. Štož tam v Kotbisti spoznaje nidom křesťanský raz evangelské šule.
1: To by je en votostáč a na tým votosti je en kaščik a tam môže jen svoje modly do nutz napísať a nutz tykať a kúšte štvrt máme šulské gemše a bon je tým modlite vôte šulore modlio.
2: Hač by to prostva za vôku, kýže kora, abo zaso přichodne mate dživo šlachči. Cywy svet šularia je podľa a so svyši. Šula sama by dre najračo prostvu do kaščika použiva, so so nech plán kultusova ministra Konrada Klemensa svobodným šulám přirážky skročič nezvopravča.
0: Lydia Mačiova je si tutem nastupanju situáciu na evangelskej Paulusovej šuli Raketsach vobladala a tam je ju farar Robert Malink pokudbach viet.

so Jensa Vecho Šestčich na Korovi Rumnosči SLA Budušinje. Skulua pokažace pátor Fabian Rička, referent za politickú komunikáciu jezuitskie služby za čekanco Nimsky, přeprošuje Jensa na zromadnú rozmovu vo názorneniach a prašeniach zvisku s připučovaniom čekancu. Jensa od 7. do napodživečich budyským ekumenickým tachanským v obchodze. Rečnú hodinu za dorosčených v Rádvoriu poskyčí Rafaela Vičazova, Jensa zaso od napoštyrioch do napopečich. Domojniki a suč Zári přeprošuja júce na letný svedžin v riečnym niezdže v Vulkých Ždarach a to popodňu na Poštyrioch. Smolic z Nuknicy po letnej přestavce zase s svinjerezaniem započínaja. Štvrtk a piatk zmieja čerstve budžilky od svinja k grillovaniu, ale tiež domiace budžilky. Komuž chce so skierie hovězo mjasa, te zmieja potom od přichodného týdženia, předenie stajne od 8 do 6.

0: 6 menšinov do 9 je.
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Bernadette Schneidritz z Pančic-Kukova.
2: Sonne sú sonne, sú nádžia. Sú pohonky štrebaš, zdieľa sú tiež svopravdža. Štú niezna je tuto linku ze znatého serbského spieva. Sonne sú báza našich pracovaniov. Sú kajš vízia. Do kotrie štelko časa a pracu investujeme. Sú sun, ve kotrom šmyslíme, že si sun spielňu. Budú zbožona. A moje živenie zmeje zmys. Tak je sun kaž pučný, kotrž če přeco bole dopredka viedže, a tak k vojovaniu a pracovaniu. Što pak je, že so sun nespelní. Potom som čas, pieneze a energiu voprovova. Všinžeme na vokomík, že so sun zdabyč nemožný a nedá so s Božím plánom zjednočiť. Tola dovolme Božmu pláne v zvoprodženiu svojského puča. Do Boha věřič je mu rozsudu a půjč, kež kapitány převostajíč a dověřič je češko. Nic věřič, všitko sam kontrolovač a rozsudžeč je tež češko. Tež, když zda so Boží plán hinaši byč, staj zame Boží a sun samsný, vupělně na živině. Rozsud leží v našimaj rukomaj, měnice, hač chceme živý byč, abo přeživíč. Přeju každému z nás vupělněné, zbožené a spokojné živenie.
0: Tole přeje nám dženca Bernadette Schneidritz z Pančic-Kukova na doku a zamovitosť či farské vikárie.

0: Jo, ľube přisúcharky a přisúcharje, tož ten dujarský kusk, ako z čo rovno slyšali, jo bejne obľubované mjaze ľužimi, a přecej gaš veni peje dajú vo tom veľgin hrednem ve spíje v obspievanem flacku ve Vúžice, jo z toho teke uslyšaš vesta gjardosť. Walcik, jo dojšpiju s tym vetom svisku při samym južo-samsku poziciju ako vejsajnska hymna. Lec to na tom zalaže až min, jo zavobedlarju symbol jich sy, to njamožom vám zvistosču groniš. Což som pak nazgonil, ako som usčovanie přigotoval, jo, až Smogorjo má dvojku spivajnskú tradíciu, z ktorej už cúva s nento v Přitucej polgožine také vopoznavaš. Jo, přede mňo hláže kronika, aho jo vížeš, až korjenie segajú sliedk, až do zachopienka živiš na stego stolieša. Ako jo se přes kantora a vejsnego ceptaria Fritza Kittlaria založilo predne spivarske tovaristvo v Smogorjovie. Po neži žasešlietnym skromadnym spívaniu jo se uderiva predna svietová vejna a jo zadorava za nekotare leta kulturelnemu živoju. Před vejnu jo kantor Jakubašk, mimo togo južo dávno obstojecego muskecego kora hyši mešaný kor založil a po vejne jo von spívajnské živo obeju korovu dalej viat. Vo viele vecej škody pak jo naporáva ve spivenských staviznach druga svietová vejna. Akle ve pieš žasetých letach stej se Smogor jojskej kóra ten miešané a ten múskece zasej natvarivej a ve šesť žasetých letach stej sled dobyvej svoju dobrú spivenskú formu. V tých letach jo se Roža Šenkarjova vopeznala se spivákami a spivarjami a dopomnejo se v intervjuje na ten cas, ako jo byla duce, ako rozkvosovnica.
1: Jo, môj muzikálny zvisk do Smogorjova jo byl je stary. To láže nento južo, no jo, na druge leto pieša se šliet sliedk. Ten cas som mila svoje predne smakanie se s tými spivajúcimi smogorejskými ľužimi. Kroním to také ze svod pogledom tak, preto ten cas v tých 60 letach nie si tam jenož te muske, ale především tež te ženské a žúča, ešte vegendérie sarske spívali a také pojedali. Tak mogu ľudovú štucku abo ariu, som rovno ve Smogorjovie svišala a tiež nagrala. Dopomním se dere ešte na tú tak menovanú korabiu, to je taká nábožná legenda, ako sú žoča na předviacorie do svajžby tí nevesče zaspívali. Jo, ale to je druhé polo. Ku korovému spívaniu mogu jenož kroniš, až som tam a sú tam milí v tom lieše, že veš nás čo 107 a 560, také dosť dobre miešané kor. Ich dirigent jo bol ten cas Wolfgang Pösch, to jo bol taký Gerz z Gukojc, a von jom jo veľa vúši také za to serské spívanie. Tak nie sú ve Smogorjovie ako hinži, a jenož tu Anku byš jasovo zpívali, kak to my se statiš ešte do žencajšného dňa, jo, ja miním v tých kórach telnosárských, ale tiež druge sárske štucky ve svojom repertoárie mieli, napríklad týke ten bošajnský postru. A ten jo zbúžil, ten sas môj zájim, ako ja som bola ještě ta jadnočka, dolnosárská rozkvosovnica, ten cach v těch 60 letech jsem přišla 60 důvod do Hošebuza. Ten cach jsou jen ještě zpívali a já jsem dělala to tiež nagravaš, takže jsem si ještě stará sobou za muzikové tituly, za náš muzikové program. V archíve ganejú nic bylo, všechno pusté a prosné a muzikového redaktora nesme ten cas ešte mili. Beno Nikola potom pomni, jo mi si stá Jana leto pusti, alebo dvieliši pusti, ja Njamgutovici tak rádo kroniš do Hošebuza přišel. Poňka je bolo lepý a hinac. Jo, ale rono to ten bošanský postru, jo, ženca ještě jako dokumentarický pask v našem archivě živé. Jako prvná verzia má či verže, prvně jo, bo originálně se spěra Fritza Roche, a ta druga, ta štěža štucka, tu jsem já vši pisala, se snůze sem, dokud jadna štucka je bylo za naše poměry v rozkosu, překrotka. Ale já jsem se ten čas krádomila, to ciniš v duchu a v smyslě Fritza Roche, jako potvoga jo mi slušala tyky jadna druga basin pod Fritza Roche. Tak je nastal tož ten bošenský postru ve svojí prvnej verzii.

0: Druga verzija, jo potom veci po moji vize a v oblicu bylo, a ta jo nastala v těch 80. letech, zase za Smogorejský, nyní to pak južo muské cekor. A to, vyliši živiš nás čustu ústory a 80. tam jsme měli jedno originálne vůzčovanie v Smogorově, my jsme to přeci minovali, smakanie se s přísuchariami, hýratrev. Ten sa tiež live ustúpil Smogorejský muskecí kór a potom zachopí si potom druga fáza pôdneho skromadného živa se smogorejskými spívariami a ich dirigentom Geratom Šolcom. Vunganio bol Janoš úspiešný korový vedník, ale zrazom tiež komponist a texta tak mogie nadzasnije štucky abo korového spívania za svoj kór tak dujarského rázu. Ale z Runešťa byl serského pochada, co je se skornie v Úžice, nejo se zvíriu to serský cíniš, všichni jeho texty jsou byli Janoš Nímske napísané. A dokud jo náš muzikoredaktor Beno Nikola Tenca saje, my ju totiž produkovaš za náš archív, Nikotare z tých spívu som ja ten nadok krenoval, venil si mi doveril, až ja to kšeba s ním do serskej rice.
1: Jo, ak tým za serský rozkvoz nagravaným štuckam, ku kotorým šio Róža Šenkarjova po nímskych svobách garata šoute tvoriva serský text, súšatej přidúcej spíva. Vítajšoch do nás a jubilejna polka, kotoryž stej nastavej ze Smogorjojským muskecim kórom v pozdných 80. letach.

0: Jo, ljube přisucharki a přisucharje, zavěstči, z čo teke vy měnice, až jsou to rědne štucky, kotarž jsou tencas nastali. Cesto jo droga nagravania od zachupjenka až do kenca vopšežna a sprocniva. Kašpen na gotovém produkče pak nejo nic od toho svyšaš a zaupytaš, dej kuždy byš gerdy a spokojny. V tom svisku cu raz na te vesebnosti při přestajenju do serske rece pokazaš, vesebnje gaš muzika pestajio horamik. Kuždy převožovar stojpen před tej situaciju, až njeho možno všikno po svoje cyniš, dokulaš jo vezane na rytmus, na rym, na svobo skvat svejeje rece. Tak možo připisar něco vůvestajíš, mogi raz přeuzejo jano ideju abo žil vopšiměša a uvijo čojin je po svojom dalej. Nakencu jo to nowy a hynakše produkt. Tak jo se tek zejšvo Rože Šenkajovej s předvoženými svojami Gerata Šouty. Se vie, až jo byl tekstar vopjatny, kotarž jo teke komponist přiduceje Štucky.
1: A tak jo nastała žinca hišči woblubowana domu niska aria albo domu niski spiu. Moja domonia jo wiaska miazy golu a botami luba znata kuśta tam ščaška na dvor dobrym susedam daš jo Bože pokoj tam. To jo ten refrain tlugo spiva. To jo byl spiu s mogorojským krádu na šivo a dušu pisana Bijaminova. Že to vjaz láže tam, šo se mauksa do ryky sprivě vuliva, na prjavyský bok gola, na bokojský bok južo čugi a vuki, božanská krajina potajkem, a po svojom vjazem je su smogorojské lůže, tak ako som ja je tenca seznava, serbske a nabožne smyslone lůže byli přece južo. To som kšiva tiž do toho spiva kvasč. Slednú mysl do przewrota przesadzisz, nie było z oczym tak laszko, ale gromadne ze skorom, bo nie są to krzyli, te spiwarje, smy pontisz. Naszą linku nuci mieli, dasz jo Boże pokoj tam.

Živenje ako rozšon na živenju, na živenju, na živenju. Tak opisuje britiský autor Robert McFarlane v jeho aktuálnych knihách. Sú rieky živé krajinu toho Rio de los Cedros, sersky je to rieka Cedro. Wenn er beige pschess jadno rasne pralis ve anden görach ve Ecuadorje ve Petponio ve Americe, hose živi taka velera kost živinskich stvrbo ak liebta nadežo šnasvieše. Hono tam jo McFarlane se s pširšalami nagrau toš ten spiu, ak nento ho buša me svišaš, spiu Cedro. A co ma to cinniš z našeho muziku tuženja tomu nedvici?

0: Jo, ľube přisúcharky a přisúcharje, tož ten dujarský kúsk, ako z čo rovno slyšali, jo bejne obľubované mjaze ľužimi, a přecej gaš veni pejedajú vo tom veľgin rednem ve spíje v obspievanem flacku ve Vúžice, jo z toho teke uslyšaš vesta gjardosť. Walcik, jo, dojšpiju s tym vetom svisku při samym južo-samsku poziciju ako vejsenska hymna. Lec to na tom zalaže až min, jo, zavobedlar jo symbol jich sy, to njamožom vám zvestosču groniš. Což som pak nazgonil, ako som usčovanie přigotoval, jo, až Smogorjo má dvojku spivanskú tradíciu, z ktorej už cúva snento v přitúcej pougožine také vopoznavaš. Jo, přede mňo hláže kronika, aho jo vížeš, až korenie segajú sliedk, až do zachopienka živiš na stego stolieša. Ako jo se přes kantora a vejsnego ceptaria Fritza Kittlaria založilo predne spivarske tovaristvo v Smogorjovie. Poniži je žase šlietnem skromadnem spivaniu, jo se uderiva predna svietová vejna a jo zadorava za nekotare leta kulturelnemu živoju. Před vejnu jo kantor Jakubašk, mimo togo južo davno obstojecego muskecego kora hyši mešane kor založil a po vejne jo von spivanske živo obeju korovu dalej viat. Vo viele vecej škody pak jo naporava ve spivenských staviznach druga svietová vejna. Akle ve pieš žasetých letach stej se Smogor jojskej kóra ten mešane a ten muskece zasej natvarivej a ve šesť žasetých letach stej sled dobyvej svoju dobru spivenskú formu. V tých letach jo se Roža Šenkarjova vopeznava se spivarkami a spivarjami a dopomnejo se v intervjuje na ten cas, ako jo byla duce, ako rozkvosovnica.
1: Jo, moj muzikálny zvisk do Smogorjova jo byl je stare. To láže nento južo, no jo, na druge leto pieša se šlit sledk. Ten cas som mila svoje predne smakanie se s tými spivajúcimi smogorejskými ľužimi. Kroním to také se svod pogledam tak, že to ten cas v tých 60 letach nie si tam jenož te muske, ale především tež te ženské a žúča, ešte vegendérie sarske spivali a také pojedali. Tak mogu ľudovú štucku abo ariu, som rovno ve Smogorjovie svišala a tiež nagrala. Dopomním se dere ešte na tú tak menovanú korabiu, to je taká nábožná legenda, ako sú žoča na všetviacorie do svajžby tí nevestče zaspívali. Jo, ale to je druhé polo. Ku korovému spívaniu mogu ja naš kroniš, až som tam až sú tam mili v tom lieše 16.107 a 5.6 také dosť dobre miešané kor. Ich dirigent jo bú ten cas Wolfgang Pösch, to jo bú taký Gerz z Gukoyc a von jom jo veľi vúši také za to serske spívanie. Tak nie sú v Smogorjovie ako hinži a jenož tu Anku byš jasu uspívali, kak to my se statiš ešte do žencajšného dňa, jo, ja miním v tých kórach telnosárských, ale tiež druge sárske štucky ve svojim repertoárie mieli, napríklad týke ten bošajnský postru. A ten ju spúžil, ten sas môj zájim, ako ja som bola ještě ta jadnočka, dolnosárská rozkvoslunica, ten cach v těch 60 letech jsem přišla 6.5 důvod do Hošebuza. Ten cach jsou jen ještě zpívali a já jsem dělala to tiež nagravaš, takže jsem si ještě starala sobou za muziku, tituly za náš muziku, program. V archíve ganejú nic bylo, všechno pusté a prosné a muzikového redaktora nesme ten sa ešte mili. Beno Nikola potom pomni, jo mi si stá, ja na leto pustí, alebo dvieliši pustí, ja nám gotovici tak rádo kroniš, to hoše bú zapšišel. Ponga je bú lepý a hinac. Jo, ale rovno tož ten bošanský postru Jožinca hišči ako dokumentariski pask v našem archívie žive. Jogo prena verzia mači ferže. Predne jobo originalne z spiera Fritza Roche. A ta druga, ta štíša štucka, tu som ja vši písala, se snúze sem, dokož jadna štucka je bola za naše pomiere v rozkozu, překrotka. Ale ja som se ten čas krádomiva, to ciniš v duchu a v zmysle Fritza Roche, ako potvoga jo mi slušala tíke jadna druga básin pod Fritza Roche. Tak je nastal tož ten božanský postru v svojej prednej verzii.

0: Jo, ljube přisucharki a přisuchar je zavěstčí, z čo teke v měnice, až jsou to rědne štucky, kotarež jsou ten cas nastali. Cesto jo droga nagravania od zachupěnka až do kenca vopřežna a sprocniva. Kašpen na gotovém produkče pak nejo nic od toho slyšaš a zaupytaš, dej kůždy byš gjardy a spokojny. V tom svisku cu raz na te vesebnosti při přestajenju do serske rece pokazaš, vesebnje gaš muzika pestajio horamik. Kužde převožovar stojpen přetej situaciju, až njeo možno všikno po svovje cyniš, dokulaš jo vezane na rytmus, na rym, na svovo skvat svejeje rece. Tak možo připisar něco vůvestajíš, mogi raz přeuzejo jano ideju abo žil vopšiměša a uvijo čo jin je po svojom dalej. Nakencu jo to nowy a hynakše produkt. Tak jo se tek zejšvo Rože Šenkajovej s předvoženými slovami Gerata Šouty. Se vie, až jo byl teksta vopjatny, kotarež jo teke komponist přiduceje Štucky.
1: A tak jo nastała žinca hišči woblubowana domoniska aria albo domoniski spiu. Moja domonia jo wiaska miazy golu a potami luba znata kuśta tam ščaška na dvor dobrym susedam daš jo Boži pokoj tam. To jo ten refrain tlugo spiva. To jo byl spiu s mogorojským krádu na šivo a dušu pisana Bijaminova. Že to vjazla, že tam, že se mauksa do ryky sprivě vuliva, na prijavyský bok kola, na bokojský bok južo čugi a vuki, božanská krajina potekem, a po svojom vjazemje su smogorojské luže, tak ako som ja je tenca seznava, serske a nabožne smyslone luže byli přece južo, to som kšiva tiž do toho spiva kvasč. Slednú mysl do przewrota przesadzisz, nie było z oczym tak laszko, ale gromadne ze skorą, bo oni są to krzyli, te spiwarie, smy pątisz, naszą linku niuci mieli, dasz jo Boże pokoj tam.